Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz. Go,
5: go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Krize v Ormuzském průlivu obrací pozornost k Malackému průlivu. Klíčové tepně mezi Asií, Evropou a Blízkým východem. Touto nejkratší trasou mezi Indickým a Tichým oceánem proudí čtvrtina světového námořního obchodu a 45% přepravované ropy. Východní Asie využívá k dovozu energií, opačným směrem se pak vyváží zboží na světové trhy. Obavy o stabilitu cesty navíc nově vyvolal výrok indonéského ministra, který naznačil možnost zavedení poplatků. Cena bitcoinu v pátek poprvé od října 2024 klesla pod $60,000. Investoři se kvůli globální nejistotě zbavují rizikových aktiv a přesouvají kapitál do umělé inteligence. Podle analytiků navíc část z nich plánuje volné prostředky využít k nákupu akcí společnosti SpaceX, která příští týden vstupuje na burzu. A pojďme také na sport. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa s Albánií 1-1. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedly zásluhou Kláry Cahinové. V 70. minutě vyrovnala Vanessa Levendiová. Wales hrál v Černé hoře rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre za českým týmem. Kvalifikaci zakončí v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině stačí Češkám nerozhodný výsledek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: V areálu Loučky v Litvínově si dají dnes jubilejní 10. sraz milovníci historických vozidel. Výstava na Loučkách včetně zábavného programu bude probíhat od 8 hodin do 11.30. V poledne vyráží auta na 40 km dlouhou spanilou jízdu, po ní se ale vrátí zase zpět k vyhodnocení, tak si to užijte.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
6: Co očekáváme, jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se může objevit také nějaká ta přeháňka. Dnešní odpolední maxima 25 stupňů Celsia.
9: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: Krásné dobré ráno, 6.6. něco hezkého si přejte, 7:02. S vámi Leona a Filip. Tildo, pozdrav.
6: No krásné ráno, já si taky říkám, že to bylo jen tak, když vždycky přijdu jako hodně na poslední chvíli.
10: No já myslela, že tě zabiju.
6: Ale zvládla jsem to, jak je to v našem huku.
10: Minutku před zprávami. Tak přátelé, ať dnešní den máte krásný, vstávejte pravou nohou vpřed, užijte si to naplno a pokud možno zůstaňte s námi, protože dneska budeme velmi štědrý k vám. Jedna soutěž za druhou, dárečky, dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně naše skvělé hity jako teď. Malá party nikdy nikoho nezabila. A ne? Fergie, a little party never kill nobody. Dobré ráno!
9: Hit Radio North Music. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.
10: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: Alex Warren Ordinary. Ten vám naordinoval to, abyste dneska vstali pravou nohou a taky s dobrou náladou. Každopádně, moji milí, zásadní tip před víkendem. Víme tady s Fildou, jak upravit sklípka na grilu. Dal bys jsi pavoučí nožičky?
1: Hlavně pavoučce nějak nevadí, ale asi bych se ho nedal. I když mohli bych křupat, vej docela, oni to asi normálně v Asii
0: se to jí. Někdy pavouk.
1: Ne, neskoušel jsem to, viděl jsem to na špejli, takhle jsem byl v Tajsku jednou, ale nedal jsem si.
0: No takhle, není třeba kazit si chuť pravého pavoučího těla umělými přísadami, jo? O tom žádná. Gurmáni totiž nabodnuté sklípany jen opékají nad mírným ohněm, aby je zbavili takových těch chloupků, že jo? To můžeš taky zkusit. Jsi chlupatý jako pizza.
1: Můžu to zkusit třeba s rukou, to je pravda.
0: No a když uslyšíte pískavý zvuk, který je způsoben vzduchem unikajícím z pavoučích kloubů, tak je svačina hotová. Připečené, říkejme tomu, masíčko, z nožiček svou specifickou chutí mírně evokuje nesolená treščí játra údajně, no.
1: Hele, já ti nevím, já si zůstanu u krkovice a nějakého toho hermelínu radši.
0: Že jo, nějaký stejček, nebo oplešťok, nebo jak se tomu říká, tak
1: ten oklešťok. Oplešťok taky by to mohlo být, přátelé. No, Maďarkan prostě neví, co je dobrý na grill.
0: Já nevím, tak třeba si někdo z našich posluchačů dá rád pavouka na grillu. A nebo nedobrovolně, že jo, tam ten pavouček spadne na to masíčko jako přísada. Ne, já bych to nesjedla ani na boha. Ani za darmo, ani za milion, fakt.
1: No naštěstí toho sklípkana tady moc v Čechách jako neseženete, tak můžete být v klidu, leda si ho dovíc dovolený, ale abyste neskončili ve vězení.
0: Každopádně, kamarádi, rozhodně, ale dneska ten grill si nachystejte, protože počasí bude nádherný, nebude ani úplně takový to horko, ale bude to příjemný k tomu udělat si sobotní obídek pěkně na grillu a bez pavouků. Teď už Krištof, Lipo, jednou jsem slíbil a taky Lady Gaga a Abrakadabra, dobré ráno.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj.

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si je

0: Lady Gaga kouzlí abrakadabra, tak my s Filipem pro vás máme velké překvapení, protože přátelé, kamarádi, dneska budeme velmi štědrý a uděláme si takové Vánoce, protože oni stejně za půl roku už budou, to už bude chodit čert a Mikuláš. Když se fakt podíváš, je 6. června, tak červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec, no, za 6 měsíců tady je blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl vás máme nejenom nezapomenutelný zážitek v rámci narozeninové rulety, ale máme taky hit, který se vyplatí. Takže přátelé, kamarádi, mrkněte na web hitradio.cz, co tam dneska pro vás všecko máme. Dneska to bude jeden velký hitradiový Mikuláš.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportal.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásné ráno. Jedna z bruselských zastupitelek pořádně pobavila a zároveň šokovala uživatele sociálních sítí. Na svém profilu totiž zveřejnila video, na kterém v plavkách a s plaveckými brýlemi simuluje plavecký styl Kraul v obří pouliční louži. Tímto bizarním způsobem chtěla velmi ostře upozornit na katastrofální stav tamnějších silnic a dlouhodobou nečinnost radnice. Specializovaní potapěči v italských Benátkách mají za sebou další velký úklid tamních historických vodních tras a výsledek je šokující. Z kanálů vylovili tuny různého odpadu, mezi kterým nechyběly staré nefunkční pračky, pneumatiky nebo dokonce odhozené sexuální pomůcky. Místní úřady teď kvůli tomu plánují výrazně zpřísnit tresty za znečišťování. Už to tam neházej, Leo, z té loďky. Kuriozní a pro mnohé nepochopitelný moment zažili svatebčané během jednoho obřadu, kde emoce vykonaly své. Svědek ženicha totiž uprostřed slavnostní řeči náhle omdlel a skácel se k zemi. Přítomné hosty ale nejvíce šokoval samotný oddávající, který incident naprosto ignoroval a bez mrknutí oka pokračoval ve čtení manželského slibu. A si chtěl jít domů už, no.

0: Dobré ráno, Meduza, Good Boys, Becky Hill, Lose Control, s vámi taky Leona a Filip, před námi Bruno Mars, Måneskin nebo Miley Cyrus a taky Lala, la, aby se vám dobře stávalo. Taky dobrou chuť, pokud právě snídáte, Filipe, proč se na mě směješ?
1: No, protože kdybych tě neznal a takhle bych jel v autě a poprvé jsem si pustil Hit Radio, jak bych si říkal, na čem jede ta moderátorka, to chci taky takhle po ránu.
0: Hele, já když se dobře vyspím, tak já mám prostě to kouzlo rozdávat tu dobrou energii a dobrou náladu. Říká mi to spousty lidí a já to prostě tak mám a já jsem se dneska fakt dobře vyspinkala.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. Znáš to, ne, z ty písničky?
0: Nežíš, ani to ne, prosím tě, vůbec, vypínám ti mikrofon, už jsem ho vypla. Takže přátelé, za chviličku tolik muziky a po 8 hodině se těšte. Cítím v kostech, že dáme někomu dáreček.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazážitky.cz.
2: Hit

0: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: On air.
3: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je minuta po osmé a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Americká armáda sestřelila 4 iránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik iránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na radarová stanoviště v Iránu. Oznámilo to v noci na sobotu velitelství amerických sil na Blízkém východě. Češi se po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolích velkých měst. Přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Podle realitních makléřů tento trend drží ceny chat vysoko, a to i u objektů, které vyžadují kompletní a nákladnou rekonstrukci. A pojďme také na sport. Zuzana Maďarová vyhrála premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigna vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky Jan Zabystřan. Třetí byla Eva Adamčiková. 22-letá Maďarová má za sebou nejúspěšnější sezonu v kariéře. Před životním triumfem pod pěti kruhy se několikrát prosadila i ve světovém poháru mezi čtveřici nejlepších. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: 10. ročník divadelní přehlídky Loutková zahrada se bude dnes konat v Kapucínské zahradě v Žatci. Nabídne inscenace pro děti i dospělé. Začíná první pohádkou již v 9.30. Divadlo doplní taneční vystoupení dětí ze základní umělecké školy a dílničky pro děti. Odpoledne má pak premiéru z Brusu nová pohádka Divadla Jitřenka.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
7: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se můžou objevit také dešťové přehánky. Odpolední maxima se zastaví na 25 stupních Celsia.
10: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Je tady víkend, první červnová sobota s vámi Leona a Filip. A jak jsem zmiňovala, dneska to bude takové ježíškovské. Budeme dávat dárečky, budeme hrát skvělou muziku, budeme šířit dobro a pozitivní energie. Ty se nesměj.
7: Ty seš taky pozitivní, tak pustám nějakou muziku těm posluchačům, ale nějakou pozitivní pecku chceme, ale já nevím, jestli tam teď bude, ale co se tak dívám, tak určitě Lost Frequencies.
11: The feeling, jdeme na to, hezké ráno.
10: Hit Radio North Music.

0: dobré ráno. No a je to oficiální, přátelé, protože opět jakýsi
1: vědci,
0: jo, tvrdí, že 3 ze 4 českých žen mají vážně rády nakupování. Tak já nevím, holky, co je na tom pravdy. Dejte vědět, jestli rádi nakupujete na 777-937-777 a říkají opět jakýsi
1: vědci,
0: že každá druhá a ho vyloženě miluje, ten nákup. Sami to přiznali dokonce ve velkém výzkumu. Tak já nevím, no, jasně. Je to vlastně hlavní místo pro zařizování hnízda, zkrášlování se před samečky a nakonec i zásobárna potravy. Jo, a taky se to dá použít jako prostor pro test vhodného partnera. Nikde tak nepoznáte mužskou povahu jako při celodenním nakupování v IKEA, ne? Co, Fildo? Máš nějakou takovou zkušenost?
2: Já mám rád IKEA náhodou. Nebo jako prostě nakupování takhle, a když tam je k tomu jako jídlo, tak mě to stačí.
0: Masové kuličky.
2: No, že já si tam třeba sednu, vyžnám si jídlo a Markéta si jde zatím nakupovat, tak to zvládám. Ale když mám chodit mezi regálama celý den, když nic nepotřebujem hlavně teda, tak to mě nebaví. Ale když vybavujem třeba novou domácnost, tak to mě baví.
0: Tak ty jsi takovej kutiltým, ale no, kdyby šlo o klasické nakupování, fakt jako oblečení, kdy ta drahá polovička ti řekne, hele lásko, tyhle šaty, to tuhle ne, kabelku a kup mi boty a tohle, tamto, to ne.
2: To my neděláme, takhle chodíme si zvlášť a máme klid, protože já si to rád zkusím víckrát, pořád dokola, nemůžu se rozmyslet, takže za mě je cíl chodit sám nakupovat oblečení. Nevím, jak to máš ty, kamarádky asi poraděj, ale chlapi chodí sami.
0: Já chodím taky strašně ráda sama a dokonce dělám i to, že hrozně ráda oblíkám svého chlapa. Že já prostě už ho mám jako v oku, že on nemusí nikam jít ani nakupovat, já prostě někde něco vidím, vím přesně nějakou velikost, styl, vezmu, objednám šup a nevím, to je taková uchylka.
2: No dobře, no. Tak to já se oblíkám sám teda.
0: Tak?
2: No.
0: A tak jako on se taky oblíká a mě to baví. Stejně tak u svého syna, nebo ale když chci něco na sebe a zkouším to jako online, tak ono to moc nejde, potom ty velikosti nesedí, že jo?
2: Já jsem třeba zažil, že takhle kupovali vlastně kamarádům, přítelkyně v oblečení ve chvíli, kdy nebyli spokojení jako s jejím stylem, s jejich stylem oblíkání, taky vlastně jako předělali takhle. Ale to u tebe asi ten případ nebude, ty dokupuješ hezký kousky jenom.
0: Hele, třeba nám tady píše posluchačka Verča, dobré ráno, nerada nakupuju, když nemusím, nejdu do obchodu, místo chození po obchoďácích, jdu raději do lesa s pejskem, krásnou sobotu, Verča. No, to je taky dobrý tip, já ráda nakupuju, ale zase jako s mírou, takže s mírou myslím jako...
2: Tak už víte, jak se ten její jmenuje.
0: Ne,
2: Míra.
0: Nevěnuje se, jmenuje se jinak, ale...
2: Zdravíme, Mirku.
0: Ty jsi vůl, fakt.

0: Rádio, hezké dobré ráno, 8:45 je aktuální čas. Za chviličku Xindl X, Mirka Miškechová nebo Imagine Dragons, taky Mark Ember a samozřejmě ranní porce zpráv, takový ten update, který rozhodně potřebujete vědět pro start víkendu. Tak ať už stáváte nebo budete spinkat, ty mě zase rozesmíváš, Filipe, nedělej mi to. To se nedělá, já tady říkám něco našim posluchačům a ty mě strašně rozesmíváš.
1: Jo, a jak, ano, když mě nevidíš na ústa?
0: No.
1: To mi řekni teď.
0: Vidíš,
1: mi to naučíš prostě. Seš.
0: Každopádně, kamarádi, prostě skvělá muzika, za moment jsme zpátky, buďte s námi.
2: Jsou tady.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silver Crest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.

0: Chraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. V Americe padl neobvyklý rekord, který přilákal obrovskou pozornost veřejnosti. Na jednom místě se tam totiž sešlo více než 1000 lidí kompletně oblečených jako legendární filmová ikona Marilyn Monroe. Žen převlečených jako Marilyn bylo nakonec přesně 1037. Obyvatelé amerického města Phoenix zažili situaci jako z akčního hollywoodského filmu. Pilotovi historického hydroplánu totiž přímo nad obydlenou oblastí nečekaně vypověděl službu motor. Zkušený letec nespanikařil, dokázal stroje bravurně vymanévrovat mezi domy a naprosto bezpečně přistál na široké městské ulici. No a v Anglii

0: Be Ready, s vámi Pamela Anderson a Mitch Buchanan z Baywatch.
1: No,
0: protože tenhle hit byl legendární, že jo? To je předělávka od Sunblock.
1: Catchback byl tak hubený, jako byl Mitch Buchanan v seriálu.
0: On nebyl hubený, on byl vyrýsovaný.
1: Byl vyrýsovaný dokonce, ale Pamela teda tam, ty bys měla s ní přece jenom něco společného v horní části těla, že jo?
0: A co?
1: No tak můžeme říct, že to jsou ňadra, že jo? Abych to řekl teda samozřejmě kulantně. Tak pokud jste viděli Pamelu Anderson neboli CJ, tak nekecejte chlapi, že jste nekoukali jenom prostě ten, na tu vrchní část, jak běžela po pláži, no.
0: Teď si mě úplně jako odrovnal, já CJ. Jsem beze slov. CJ, jasně. Třeba každopádně... Ne, tohle se nedá. Každopádně, přátelé, já jsem vám jenom chtěla říct, že po 9. hodině startujeme starosegidovou ruletou, kde dneska máme opravdu nádherný zážitek. Mrkněte na web hitradio.cz a my vám vlastně teď budeme téměř každou hodinku rozdávat nějaké dárečky, takže dobře pozorně poslouchejte. Do té doby se má skvělá muzika Avril Lavigne, No Name, Shakira a její Zoo.
2: Teď můžeš mít Hitradio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hitradio podtržítko Nord Music. Hitradio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hitradio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hitradio podtržítko Nord Music.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásnou sobotu, za malou chvíli 9. hodina, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Je nejvyšší čas zajistit kapacity sociálních služeb pro očekávaný příval seniorů, varují experti. Podle nich bude potřeba vytvořit zázemí pro 100 tisíce starých lidí. Důležitá jsou nejen místa v ústavech, ale zejména podpora soběstačnosti důchodců a jejich pečujících rodin. Ekonomika Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezóně přepočtených údajů klesla o 0,1%, uvedl ve zpřesněném odhadu statistický úřad Eurostat. Jeho květnový odhad přitom hovořil o růstu unijního hrubého domácího produktu, a to o 0,2%. Výrazné revizi dat přispělo Irsko, jehož ekonomika vykázala mnohem hlubší propad, než uváděl předchozí odhad. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Národní tým o tom informoval na webu Facher. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka stoupí za týden zápasem s Koreou v Mexiku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Hned tři výstavy se chystají tento víkend na výstavišti v Lounech. Autosalon Louny, rodina a volný čas a výstava řemesla a kreativita. Pořadatelé nabídnou 21 automobilových značek i závodní kamion z Dakaru Martina Macíka. To bude dnes ve 13.30. Ukázky hasičů a policie. Otevřeno je od 9 do 17 hodin.
13: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
11: A pokud jste sobotu chtěli využít k nějakému tomu výletu, udělejte tak raději dopoledne či lehce po obědě, protože to bude jasno až polojasno a večer to už by se mohlo stát, že byste také mohli zmoknout, můžou být přehánky. Ovšem maxima do příjemna takzvaně až 25 stupňů Celsia.
14: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
15: Dobré dopoledne. Ráno jsme zvládli, jdeme na to do polko, potom už jenom od polko pod večer a večer. Díky, že posloucháte Hit Radio. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Je tam nezapomenutelný zážitek. Do té doby třeba Luis Capaldi, anebo teď Benazi Bros. Hit Radio.

0: Survive, Luis Capaldi, 8 minutek po 9. hodině, krásné sobotní dopoledne, 6.6. krásné datum, možná se někdo vdáváte, ženíte, tak ať vám ta láska vydrží. A teď mám tady pro vás něco velmi důležitého. Investování se dosud považovalo za mužské téma, ale to už dávno neplatí, jo? Takže dobře pozorně poslouchejte, věděli jste, že až 40% investorů na portu jsme my ženy? Ano, na největší české investiční platformě tvoří ženy téměř polovinu klientů a vy můžete být mezi nima, protože sportu je investování skutečně bezstarostné.
1: Hit Radio Nord Music.

0: A je to tady, narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás 2 minutky po 9:45, takže 800 937 937 do studia, volejte právě teď.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Hit Radio. Hit Radio.
6: And I know that you may love me. But I just can't be with you like this.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kabáti, burlaci, ale teď už narozeninová ruleta. Halo, halo, koho máme na telefonu? Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne i vám, děkuji, že jsem se dovolala, takže tady Pavlína z Pardubic.
0: Pavlínko, jak užíváme víkendu? Co máte dneska v plánu?
1: No, teď peču buchtu v troubě a pak půjdu s naším vlkoušem na procházku.
0: No tak to je krásný plán, to si užijete, dneska má být krásně. No, kdo má ve vašem okolí narozeniny měl nebo bude mít?
1: Tak, tady kolem toho bylo strašně moc a nevím, jak můžu jít dlouho dopředu. Teď v neděli bude mít 7. kamarád Honza narozeniny a 30. června má moje maminka narozeniny.
0: Tak nevím, si vyberte, komu koho?
1: Můžu i mamce teda.
0: No jasně.
1: Jo, když je to 30., tak maminka bude mít 79. A chtěla bych asi nechat zahrát jí hlavně.
0: Dobře.
1: A když je teďka v Turecku a neuslyší to asi, ale jestli to jde zpětně přehrát, byla bych moc ráda, no.
0: Tak a jak se maminka jmenuje?
1: Marie.
0: Marie, tak jdeme na pravidla. Pavlínko, zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 30.6. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Na vás bude jeden z těch songů si vybrat a společně ho mamince pošleme Marušce. Každopádně pozor, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme, děkuju moc.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Quit playing games with my heart. Chceme nebo jdeme dál?
1: No, je to hezký, mně se to líbí, ale zkusíme jít dál.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Spojení Coldplay a Beyoncé, Hymn for the Weekend. Co teď?
1: No, mně se to všechno líbí, ale zkusíme ještě do třetí.
0: Se Hymn for the Weekend. Co teď?
1: No, mně se to všechno líbí, ale zkusíme ještě do třetí se všeho dobrýho.
0: Dobře,
1: uvidíme.

0: srdíčku?
1: No, že jí mám moc ráda a že jí přeju a ať je hlavně zdravá, ať se jí všechno daří, všechno splní, prostě ať má radost ze života a že jí to přeju já, moje milované děti a celá naše rodina, Svobodovic, Mašitovic, Pluhařovic a hlavně, že jí máme moc rádi, ať si to v tom Turecku užije a bez zdraví se vrátí, plná dojmů, zážitků a odpočatá.
2: To je krásný, Pavlínko, vy jste se dojala.
1: Jo, já mám ráda, že jsem se dovolala a můžu takhle někomu popřát a prostě ještě jsem, já už jsem to zkoušela pro syna, už jsem to zkoušela dřív pro dceru prostě a ještě jsem se nedovolala až teďka poprvé a mám rádo, že to takhle můžu popřát.
2: To je krásný, protože my s Filipem se tady taky dojímáme, my milujeme vám dělat radost, akor když prostě to i slyšíme, že vlastně když najednou přijde ten okamžik, kdy té vašej dotyčné osobě máte sdělit cokoliv máte na srdci, tak vlastně člověk dostane takový ten aha moment a dojme sám sebe a my se tady taky s Filipem dojímáme a tady se na sebe usmíváme.
3: Přesně tak. Jste
1: úžasný a strašně ráda vás poslouchám, takže mám s toho velkou radost. Opravdu moc, moc, moc děkuju.
2: Vy jste zlatíčko, Pavlínko. Tak my tady samozřejmě pro vás ještě něco máme. Díky firmě Na zážitky. Můžete se podívat na web firmanazážitky.cz i naši posluchači, protože dneska tam máme takový krásný zážitek. Via Ferrata v Děčíně s průvodcem zdolat největší českou feratu a vystoupat do nebíčka.
1: Wow.
2: No. Můžete si to užít s někým. Je to zážitek. Já mám feraty celkově ráda. Už jsem jich pár zdolala a je to fakt takový krásný zážitek. Tak je to na vás, komu to dáte, nebo jestli půjdete sama, s maminkou, s kýmkoliv. Hlavně si to užijte.
1: Moc krát děkuji, jste úžasný, moc, moc děkuji za všechno, i za zahrání písničky, za všechno, že jsem se dovolala.
2: No
1: děkuju,
2: vy jste zlatíčko naše, každopádně Pavlínko, teď Michael Jackson letí za vámi, vydržte nám na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. Mějte krásnou sobotu a ahoj.
1: Mějte se krásně, moc krát děkuji, naschle, ahoj.

0: Golden. I tohle vám hrajeme. Za 2:45 aktuální čas, díky, že posloucháte. No a samozřejmě já tady pro vás ještě něco mám. Narozeninová ruleta byla, zážitek jsme rozdali, ale na někoho z vás čekají chytré hodinky značky Garmin. Jsou chytré pro každého, děti, vrcholové sportovce nebo třeba pro potápěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností, nadčasovým designem, to máme rádi. No a dokonce v jejich portfoliu si každý najde to, co potřebuje. Tak přesně tohle dvakrát dneska někomu ještě rozdám. Co a jak udělat? Vy jste měli psát hit, který se vyplatí, který vám dělá dobře, který chcete slyšet z éteru Hitrádia, přes náš web hitradio.cz, honem tam klikejte, mrkejte, zabere vám to pár vteřin a pak už jenom vyčkávat, jestli ten váš song zahraju a přečtu váš vzkaz. Vy během toho se dovoláte na 800 937 937 a je to doma.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Hit Radio.
3: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
5: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
6: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
5: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, je minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Státní zástupce obžaloval operní pěvkyni Gabrielu Beňačkovou z podvodu. Podle obžaloby se pokusila sfalšovat závěť svého známého, aby získala jeho pražský byt v hodnotě zhruba 7 milionů korun. Světoznámá sopranistka vinu odmítá a tvrdí, že dokument je pravý. V případě odsouzení hrozí až 8 let vězení. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Domovy důchodců začínají využívat virtuální realitu jako terapeutickou pomůcku. Senioři se díky speciálním brýlím mohou podívat k moři, do hor nebo navštívit místa svého mládí. Podle pečovatelů jim tato technologie výrazně zlepšuje náladu i kognitivní schopnosti. A pojďme také na sport. Fotbalisté Kanady remizovali v Montrealu v generálce před domácí mistrovství světa s Irskem 1-1. Lépe se naladili Saudská Arábie a Paraguay, které si připsali jasná vítězství. Paraguajský tým se ovšak obává o největší hvězdu Julia Encisa, jenž kvůli zranění musel předčasně střídat. V dalším utkání Haiti podlehlo Peru 1-2. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V areálu Loučky v Litvínově si dají dnes jubilejní 10. sraz milovníci historických vozidel. Výstava na Loučkách včetně zábavného programu bude probíhat od 8 hodin do 11.30. V poledne vyráží auta na 40 km dlouhou spanilou jízdu, po ní se ale vrátí zase zpět k vyhodnocení, tak si to užijte.
3: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se od jeho západu ale zatáhne a večer
4: počkej,
1: se může...
4: Počkej, od jeho co?
1: Jeho západu.
4: Tak, řekni to správně.
1: No to je zapatou. Od jeho západu, přátelé, tak se zatáhne a večer se může objevit přeháňka, deštík. Maxima.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
4: Hezké dobré dopoledne, na rozhodinovou ruletu jsme rozdali, ale kamarádi, konec školního roku se blíží, známky jsou téměř uzavřené, prázdniny za dveřmi a je čas přemýšlet taky o odměně, která dětem udělá neskutečnou radost. Právě proto pro vás mám víkendovou soutěž Hit, který se vyplatí, mrkněte na web hitradio.cz, protože ve hře jsou chytré hodinky v hodnotě 7,5 tisíce korun. A dneska dvěma z vás,
1: je správně.
4: Jo, dobře jsem to řekla.
1: Pořádku.
4: Je rozdám a zítra taky, takže honem, hitradio.cz, vyplňte tam, co je potřeba a těším se, protože cítím v kostech, že to bude velmi brzy. Teď už Rose, Bruno Mars a taky Who's Best Tank.
0: Hitradio North Music.

Beyoncé, Rose Bruno Mars. Kdo by neznal tenhle skvělej song, jeden z nejhranějších duetů, tak máme radost, že vám ho můžeme servírovat dál. Seriál Sex ve městě dnes slaví 28. narozeniny, konkrétně od premiéry prvního dílu v roce 1998. Tahle show si kdysi jako první všimla, že na světě existují singles a notně promlouvala do světa módy a ženského lifestylu. Neznám asi nikoho, kdo by neznal a neviděl Sex ve městě, a přitom to vlastně bylo celé o takovém jednoduchém triviálním tématu, ve kterém si jen hlavní hrdinka Carrie nemůže prostě a jednoduše najít chlapa. A 6 sezon o tom s holkama drbe. To je jako realita tady, ne? Co? Toho dnešního světa. Pokud vím, hledá ho s kamarádkami Mirandou, Charlotou, Samantou, možná do dneška, nevím. Mimochodem herečka hlavní role Sarah Jessica Parker si ve smlouvě vymínila, že se při natáčení nebude muset nikdy zcela svléci. A opravdu to po všechny série dodržela. Když Sex ve městě, tak jedině oblečená. Každopádně přejeme happy birthday v roce 1998. Kolik mi bylo vlastně? 85? Jo, dobře, už jsem doma. Možná někteří vzpomínáte na ty první díly, anebo vlastně na ty, tuším, že udělali 3 filmy, teď si přesně nejsem jistá. Tak dejte vědět, co vy a Sex ve městě, a já posílám další skvělou muziku. Ed Sheeran anebo Morandi právě teď. No a číslo do studia 777 937 777. Hezké dopoledne.

0: Posloucháte Hit Radio a být vámi, dám si ho co nejvíc nahlas, protože já vám chci dělat radost, že jo, o tom žádná. No a rozhodla jsem se, že ta radost přijde za několik málo okamžiků. Takže vylosuju někoho z vás. Kdo z vás psal přes web hitradio.cz a napsal si song a vzkaz, který má zaznít z éteru Hit Radio a také píseň, tak dobře poslouchejte, protože to bude za několik málo okamžiků. A někdo z vás dostane chytré hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Kdysi hledal kámen mudrců. Dnes zve všechny odvážné do Mostu. V neděli 7. června od 10 hodin začíná u oblastního muzea a galerie v Mostě Den magistra Edvarda Kellyho. Čeká vás den plný středověké zábavy, záhad a dobrodružství. Vydat se můžete dračí stezkou až na Hněvín s možností návštěvy jeskyně nebo sledování Kellyho při útěku z věže. Přijďte objevit magii a historii. Pořádá město Most.
5: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. 5 dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu Terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz. www.golfterasy.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Kushner, Daylight. Posloucháte Hit Radio, 3 minutky po půl jedenácté s vámi Leona až do 13. hodiny. A přátelé, my jdeme někomu z vás dělat radost. A to velikánskou. Protože známky jsou uzavřené, prázdniny za dveřmi.

napsat na náš web a jakmile uslyšíte váš song, který jste si tam napsali a taky váš vzkaz, tak máte necelých 5-10 minut na to, abyste zavolali ke mně do studia na 800 937 937. Ale registrace je přes web Hitrádia, takže kdo ještě nemáte, tak honem honem, protože soutěžit budeme i zítra a taky ještě dneska. No a já teď tady mám Miriam Morávkovou. Pokud ji máte někdo ve svém okolí, znáte ji, tak ať teď zbystří, protože ona chtěla hit Ego Robert Burian Žijeme len raz a napsala: Žijeme len raz, právě tu a právě teraz, slunko světí rovnako na všetkých z nás. Tak se nemrač, takže Miriam, pokud slyšíš teď svůj vzkaz a za moment i song, tak volej do studia právě teď.

0: Žijeme len raz, Ego Robert Burian. Song, o který si napsala Miriam Morávková, a my Miri máme i teď na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, ahoj, zdravím jí z rádio.
0: Zdravíme tě, Miri, jaký je to pocit takhle slyšet tvůj vzkaz, tvůj song a vyhrát hodinky značky Garmin?
1: No, skvělý, úžasný, doporučuji všem, nebo přeju všem.
0: Co jsi zrovna dělala, když jsme hráli tvůj song a četli vzkaz?
1: Zrovna se chystáme na hory s dětma, s maminkama, takže jsem to nazvala takové máme na tahu, že půjdeme za chvilku a chystáme se ven, je tam krásně, sluníčko, takže to vidíte čas.
0: No tak ještě, že jsi poslouchala, protože kdybyste šli, to bys nás měla ve sluchátkách na telefonu, nebo?
1: To bych přesně měla, měla jsem připravené, ano, sluchátka, že budu na horách poslouchat.
0: Každopádně ty dostáváš Garmin Bounce 2, volání, hlasové zprávy, SMSky, sledování polohy v aplikaci, režim škola, který hodinky během vyučování.

0: zamkne třeba pro své dětičky, tak já doufám, že máš velkou radost.
1: Mám obrovskou radost, děkuji strašně moc.
0: Já to tak ráda slyším, jde to poznat z tvého hlasu, tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, jasně, kam tyhle skvělý Garmin Bounce dvojky poslat. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju a všem, ať mají dneska krásný den, mějte se.
0: Děkujeme. No a přátelé, nebojte, ještě dneska někomu z vás rozdám další hodinky, a to tentokrát Garmin Vivo Active 6. To je prostě pecka, co my tady dneska pro vás máme, a zítra taky, takže honem, web hitradio.cz. Tam vyplňte krátký formulář, co chcete zahrát a váš vzkaz. A jakmile to uslyšíte během našeho vysílání od 7. do 13. hodiny, tak pak jenom si zavolat ke mně do studia 800 937 937.

0: Vlasovka.
1: Hity na přání k vaření. Pište si právě teď 777-937-777. Co vám zahrajeme, co dneska baštíte. A hlavně dobře poslouchejte, protože jedny hodinky tady na vás ještě dneska čekají. Jo? Tolik a ještě mnohem více za chviličku.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 7. června budeme v Kadani v kulturním zařízení Orfeum. Happyplant.cz.
2: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Češi se po krátkém útlumu masivně vracejí k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolí velkých měst, přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Policie varuje před novou vlnou podvodných textových zpráv, které se v posledních dnech šíří Českem. Útočníci se v nich vydávají za známé doručovací služby a tvrdí, že váš balík nemohl být doručen kvůli chybějícímu číslu domu. Přiložený odkaz lidi navede na falešnou platební bránu, kde z nich vymáhají citlivé údaje k bankovní kartě. Kriminalisté apelují na veřejnost, aby na podobné zprávy vůbec nereagovala. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa s Albánií 1-1. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedly zásluhou Kláry Cahinové. V 70. minutě ale vyrovnala Vanessa Levendiová. Wales hrál v Černé hoře rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre za českým týmem. Kvalifikaci zakončí v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině stačí Češkám nerozhodný výsledek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: 10. ročník divadelní přehlídky Loutková zahrada se bude dnes konat v Kapucínské zahradě v Žatci. Nabídne inscenace pro děti i dospělé. Začíná první pohádkou již v 9.30. Divadlo doplní taneční vystoupení dětí ze základní umělecké školy a dílničky pro děti. Odpoledne má pak premiéru z Brusu nová pohádka Divadla Jitřenka.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
7: Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se můžou objevit i dešťové přehánky. Odpolední maxima vystoupají na 25 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: Nejlepší víkend českého éteru je stále s vámi a hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Tak si pište na 777-937-777, jako to udělal Jirka, chtěl Damiano David, bude. A Hanička si napsala o Black Eyed Peas, tak ty taky budou. No a co bude dál, tak to je na vás, přátelé. A napište mi taky, co dneska vaříte, nebo jestli vás čeká nějaká grilovačka a tak podobně, protože já nevím jak vy, ale já už mám strašný hlad. Jdeme hrát.
10: Hit Radio North Music.

Píšete nám vaše zprávy, vzkazy, co dneska vaříte, baštíte, hity na přání k vaření na 777-937-777. Psát můžete taky na můj Instagram Lea Giongiosi. Jdeme na to. Píše nám tady Jarda. Orionku, zahraj prosím něco hezkého Radušce, které dneska syn odletěl do Skotska a ona smutní, ale stejně by si dala grilované kuře z kaší, které chystám. Ježíš, to je tak hezký. Já bych si to dala taky, kdyby byla porce navíc. Pak nám tady píše Jitka. Ahoj Lonko, zahraj Michaela Jacksona In The Closed. Udělala bys nám velkou radost. Dneska budeme grilovat sýry, zeleninu, masíčko. Už se to všechno nakládá. Pracujeme na zahrádce a posloucháme vaše hitrádio, protože ho máme rádi. A ty seš naprosto skvělá, protože máš skvělou energii, kterou umíš rozdávat dál. Pozdravujeme skrz váš éter Míšu, Davida, Lenku a taky Haničku. To je tak hezký. Není nic víc než vaše zprávy, klidně pište dál. No a samozřejmě zahrajeme Michaela Jacksona. Je to hit, který jsme nehráli hodně dlouho. Kdo jste nebyl ještě na tom filmu v kině, zajděte si. Je to doják a je to krásný. Teď už i u nás z Éteru Hit Rádia. Volume doprava a jdeme tančit.

0: Tomu říkám taneční pecka. Takhle chutná sobotní dopoledne z Eteru Hitrádia. Michael Jackson. Pokračovat budeme dál, za moment. Kateřina Marie Tichá, Jay-Z, PH Elektro, hity, o kterých si píšete. Pište si dál. 777-937-777. Prostě Michael Jackson je a bude legenda. A jeho hity tady stále budou s námi.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: Pod větruší, v centru Ústí nad Labem, je to tam úplně ucpaný.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio North Music.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady. Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silver Crest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nechutná sobota z Eteru Hitrádia podle vás. A co bude dál? Někoho z vás bych chtěla na telefonu, takže 800 937 937. Volejte právě teď, to je takové to zlaté číslo ke mně do studia. Já se vás zeptám, jak se dneska máte, jaké máte plány na víkend a hlavně, co dobrého budete dneska vařit. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Dominik.
0: Ahoj Dominiku, co děláš?
1: Jsem na brigádě, hlídám parkoviště na festivalu.
0: Jasně, a jak tě napadlo zavolat takhle do Hitrádia na parkovišti jako hlídač?
1: Protože jsem si to rádio vzal sebou radši.

0: A pro koho to bude?
1: Pro všechny, ať jsou happy.
0: Jak dva grepy se říká, že jo?
1: Ano.
0: A co budeš dělat zítra?
1: Spát třeba do 15:30 odpoledne.
0: Fakt? A nějaké plány další na víkend?
1: No ani ne.
0: Ještě si se mnou chvilku povídej, protože já ten song tady hledám a už ho mám, takže už nemusíme si povídat. Ale klidně něco můžeš zkázat našim posluchačům, my budeme jenom rádi.
1: Budu se šprtat na závěrečky.
0: A co závěrečíš? Kolikátý ročník končíš?
1: Třetí ročník, výuční list.
0: No tak skvělý, držíme ti palce i u nohou, ať ti to klapne a teď ten oblíbený song letí zase za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: Adele Rolling in the Deep. Hrajeme hity jenom podle vás a pokračujeme dál. Máme tady spousty hudebních přáníček, chtěli jste Justina Timberlakea, tak bude Can't Stop the Feeling, anebo How Do You Do od kapely Roxette pro Jirku z Hradce Králové. Ahoj Lonko, dneska budeme grilovat a dáme na grill, co dům dá. I když vlastně ženuška nakládá masíčko, tak nějakou tu zeleninku a budeme mít krásné odpoledne. Díky za Roxette. Nemáš zač, samozřejmě zahrajeme, no a taky něco z českého rybníčku. Opět Radeček, Maria Čírová, bloupám se za moment.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: firmanazážitky.cz.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Go, go, go, gorila.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Třetina českých rodičů neodloží mobilní telefon ani během společného oběda nebo večeře. Aktuální průzkum ukázal, že 80% z nich toto chování u stolu vadí, přesto se mu nedokážou bránit. Podle psychologů digitální vyrušování oslabuje rodinné vazby a dává špatný příklad dětem. Jako hlavní důvod rodiče nejčastěji uvádí pracovní tlak nebo obavu, že zmeškají důležité novinky na sociálních sítích. Jízdní kola a elektrokola patří mezi nejčastěji kradené věci ve veřejném prostoru. S rostoucí hodnotou kol, zejména u elektrokol, přitom nejde o drobné ztráty, ale často o desítky tisíc korun. Kolo se může poškodit nebo i způsobit škodu jiným, třeba po pádu z nosiče na autě. Proto se vyplatí na začátku sezony vzpomenout i na správně nastavené pojištění. A pojďme také na sport. Německý talent Lennart Karl přijde kvůli zranění stehna z tréninku o start na mistrovství světa. 18-letý záložník jenž má za sebou průlomovou sezonu v dresu Bayernu Mnichov, si přivodil trhlinu ve svalu při páteční závěrečné přípravě na generálku proti domácí reprezentaci v Chicagu. Kouč Julian Nagelsmann místo Karla povolal o 2 roky staršího Asana Oedraoga z Lipska. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Hned 3 výstavy se chystají tento víkend na výstavišti v Lounech. Autosalon Louny, rodina a volný čas a výstava Řemesla a kreativita. Pořadatelé nabídnou 21 automobilových značek i závodní kamion z Dakaru Martina Macíka. To bude dnes ve 13.30. Ukázky hasičů a policie. Otevřeno je od 9 do 17 hodin.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
9: Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se můžou objevit i dešťové přehánky. Odpolední maxima vystoupají na 25 stupňů Celsia.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
13: Teď už krásné sobotní odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte něco dobrého. Kdo nás posloucháte od rána, tak víte, že jsme rozdali narozeninovou ruletu, rozdali jsme 1 hodinky, ale ty druhé v hodnotě 7,5 tisíc korun. Ty tady stále mám, čekají na někoho z vás. Hitradio.cz, mrkněte na web, vyplňte song, napište vzkaz a pak už jenom vyčkávejte. Jestli uslyšíte to své přáníčko z éteru Hit Rádia a dovolat se ke mně do studia 800 937 937 a hodinky jsou doma. Jdeme na to.
12: Hit Radio North Music.

Sobotní odpoledne v plném proudu posloucháte Hit Radio s vámi Leona. Přátelé, kamarádi, cítím v kostech, že za chviličku budeme rozdávat druhé hodinky. Tak kdo jste se ještě nezaregistroval přes web Hit Radio CZ honem honem, protože budu losovat někoho z vás a do té doby Lady Gaga, Bruno Mars. No a pak už jenom čekejte na mou výzvu.

0: Lady Gaga, The Dead Dance. Posloucháte Hit Radio, minutka po čtvrt na jednu. Hezké sobotní odpoledne, 6.6. Takové kouzelné datum. Každopádně, už za chviličku někdo z vás dostane ty druhé zmiňované hodinky značky Garmin Vivo Active 6. Stylové chytré hodinky pro aktivní teenagery, kteří chtějí být v pohybu, mít přehled a zároveň vypadat prostě cool, stylově a dobře. Takže já vylosuju za moment někoho z vás a jakmile dotyčná osoba uslyší vzkaz a hit, o který si napsala, tak se musí dovolat na 800 937 937.
1: Teď můžeš mít Hit Radio North Music i v kapse. Máme nový instagramový profil Hit Radio podtržítko North Music. Hit Radio podtržítko North Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko North Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko North Music.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. 5 dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz. www.golfterasy.cz.
2: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné dobré odpoledne. My vám dneska děláme radost takového předčasného Ježíška, bych řekla, nebo spíš čerta a Mikuláše, protože za půl roku to tady bude. Takže kamarádi, je to tady. Další Garmin hodinky, konkrétně Garmin Vivo Active 6, čekají na někoho z vás. Stylové chytré hodinky, více než 80 sporných aktivit, Garmin Pay pro placení zápěstím a různý prostě skvělý funkce, co víc si přát. Takže jediné, co jste měli udělat, je jít na web hitradio.cz, napsat nám nějaký vzkaz a song, který chcete, aby zazněl v éteru Hitradia. Jakmile uslyšíte svůj vzkaz a taky ten daný song, tak potom se dovolat ke mně do studia na 800 937 937. Já jsem vylosovala někoho z vás, takže pokud někdo v okolí znáte ženu, dívku, slečnu jménem Ladislava Snášelová, která chce zahrát Vohnoutý svaz českých bohémů, tak napsala: dobrou náladu udělá více věcí. Výlet, posezení s přáteli, můj pes a neteřinky. Takže Ladislavo, pokud posloucháš právě teď, tak tvůj song letí za tebou a volej na 800 937 937.
1: Hit Radio Nerd Music.

a dukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás

0: Jeden jediný hit, jeden telefonát, jedna skvělá odměna. Bohnouti svaz českých bohémů. Tak si tak říkám, jestli se nám paní Ladislava Snášelová dovolala, anebo nedovolala. Ale já už vím, že dovolala. Halo, halo.
1: Ano, tady u toho sunu.
0: Ladislavo, zdravím vás. Tak jaký je
1: já
0: to
1: vás
0: pocit?
1: Taky zdravím. Jo, úplně jsem překvapená. Nikdy jsem nic nevyhrála.
0: No a to takhle...
1: Perfektně, ještě takhle zprávci, takový překvapení.
0: A rovnou vyhráváte hodinky značky Garmin v hodnotě 7,5 tisíc korun.
1: Ježišmarja, to je neuvěřitelné.
0: Vivo
1: tomu nemůžu uvěřit.
0: A komu je dáte?
1: Asi dceři určitě.
0: Jo.
1: To udělá radost.
0: Mm-hmm. Právě partnerem naší soutěže je Garmin, značka, která patří mezi světové lídry v oblasti chytrých hodinek a navigací, takže myslím si, že hodinky za 7,5 tisíce, to je prostě wow.
1: Super, to je úplně úžasný.
0: Doporučila byste posluchačům, že se vyplatí rozhodně soutěžit s Hitrádiem?
1: Jo, rozhodně doporučuji. Už jsem dlouhou dobu soutěžila o vaši dovolenou, to jsem teda nevyhrála. Včera teda vyhrál, který jsem zrovna chtěla říct, nepovedlo se, ale dneska
0: tak to
1: mám
0: vyšlo
1: teda
0: dneska.
1: Kompenzace.
0: Aspoň taková cena útěchy pro vás.
1: Jo, děkuju.
0: No tak to jsme rádi, tak nám Ladislavo vydržte na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Přátelé, a nebojte, my pokračujeme i zítra, takže kdo chcete... Fakt jako jeden hit, jeden telefonát, jedna skvělá odměna, tak na web hitradio.cz napište nám vzkaz, taky co chcete slyšet, zahrát a poslouchejte vysílání se mnou mezi 7 a 13 hodinou zítra. Zase dva z vás dostanou Garmin hodinky a to je prostě skvělý, budou prázdniny, můžete to dát komukoliv, dětem, dáreček, odměnit je za vysvědčení, nebo si je třeba i nechat. Prostě Hitradio rádo dělá radost, tak buďte u toho s námi. www.hitradio.cz
2: Hit Radio North Music.

0: Moje jmenovkyně Leony z Eteru Hitrádia dospívala a ta druhá Leona se s vámi pro dnešní den loučí. Zítra v 7 hodin ráno buďte na značkách, protože tak, jak jsme vám dělali radost v podobě narozeninové rulety, taky hitu, který se vyplatí, tak to bude i zítra. A nejenom to, dobrá nálada, pozitivní energie, spousty skvělé muziky a hlavně víkend, volno pro většinu z nás. Užívejte si dne naplno, ode mě ještě Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo Imagine Dragons, taky Shakira. No a zítra, ahoj!
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše.

0: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.

0: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Momentálně to na našich silnicích vypadá v klidu, jenom bacha, jestli se chystáte se svým autákem na D7, tak dneska mezi 59. a 69. kilometru probíhá čištění, stříhání a údržba odstavního pruhu. Jezdí tam borci v takovém tom pomalým technickém autě. Tak pozor na to!
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Kdy jsi hledal kámen mudrců? Dnes zve všechny odvážné do Mostu? V neděli 7. června od 10 hodin začíná u oblastního muzea a galerie v Mostě Den magistra Edvarda Kellyho. Čeká vás den plný středověké zábavy, záhad a dobrodružství. Vydat se můžete dračí stezkou až na Hněvín, s možností návštěvy jeskyně nebo sledování Kellyho při útěku z věže. Přijďte objevit magii a historii. Pořádá město Most.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Nyní má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce příslušníků záloh. Podle ministra Zuny se armáda přizpůsobí tempu náborů.
8: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují, aby splnili kvalifikační požadavky.
7: I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Mezi Čechy roste zájem o cestování po Evropě vlakem. Přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států nebo do Dánska, Belgie, Nizozemska nebo třeba do Chorvatska, informuje o tom Česká televize. Ukrajina opět drony silně zaútočila na oblast okolí Petrohradu. Při posledním úderu zde vyslala nejméně 144 dronů. Což je nejvyšší počet od začátku války. Byl to už druhý úder na tento region během Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu. První přišel před startem akce ve středu. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu. Tam budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí za týden zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
0: Krásné slunečné počasí se k nám na sever Čech opět vrátilo. Obloha je polojasná, příjemně pofukuje a teploty, ty se pohybují kolem 20 stupňů Celsia, tolik měří Ústí nad Labem, 21 stupňů v Teplicích a 22 stupňů je v Lounech, Mostě a Žadci. Odpoledne se můžou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabí přehánky, ale to nás tady rozhodně nerozhodí.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Po další pauze vás na Hit Radio Nord Music opět zdraví Káťa Sekalová. Já se na vás strašně těšila. Přeju krásnou sobotu.

Daša a taky její Austin na Hit Radio Not Music. Je to macek. No a ještě k tomu s rohama. Nebo spíš parohama? Ne, tak to není řeč o vás, pánové, a ani o reklamě na přípravek pro podporu erekce. To jsou prostě reakce těch z vás, co taky v Labi v řece u nás na severu Čech v Ústí nad Labem viděli velkou rybu s parohama. Zjevení jak z pravěku, jojo. Ti z vás, kdo to viděli, tak prej opravdu valili oči. A pozor, možná někoho z vás zklamu, anebo vás možná spíš uklidním. Nejednalo se nakonec o žádnou vodní příšeru s rohama, ale byl to Daněk. Ano, slyšíte správně. Borec a frajer v jednom, Daněk Evropský, si pěkně na pohodu plaval v naší krásné řece Labe a jenom se prostě a jednoduše snažil přeplavat z jednoho břehu na druhej. Takže záhada vyřešena. Žádný labský monstrum, jen chytrej Daněk, který prostě nechtěl stát v koloně na Mariánském mostě v Ústí.

0: Od lásky k lásce? Tak by se ve stručnosti dal uvést tenhle vstup. Tak, abychom to tady zbytečně neprokecali. Na Hit Radio Nord Music jsme si teď nalili elixír lásky od Boba Sinclaira, Love Generation. No a late škyt, budeme dál. Je na vás, co si do té lásky přidáte vy, jestli alko nebo nealko. Ale rozhodně tam jako ta hlavní příměs bude pro dámy Calvin Harris a pro pány Rihanna, ať je to pěkně spravedlivý. No a vy ostatní pohlaví si můžete vybrat. Jdeme hledat lásku už za chvíli na Hit Radio Nord Music.
1: Hit Radio Nord Music. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.

0: očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio Nord Music.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Na Hitrádu Not Music nás teď navštívili Fall Out Boy s jejich vypalovačkou Centuries a my se teď mrkneme, co bychom mohli navštívit my v rámci našich severních Čech. No a koukám, že teda dneska je těch akcí opět u nás habaděj, ale já vypíchnu dvě, za mě ty nejzajímavější. Jako první vás zvu do Mostu, do areálu Benedikt, kde dneska a i zítra probíhá ryze charitativní sportovní festival Pohárovka se světovou účastí. Ano, mluvili jsme tady o ní v předchozích dnech a ta podporuje silový disciplíny s bohatým doprovodným programem. Akci navíc moderuje dneska i zítra naše skvělá moderátorka Hitrádia Nord Music Káťa Haplová, no a dokonce už tam padají světový rekordy. Tak to je pozvánka na Pohárovku 2026 v Mostě v areálu Benedikt. A ta druhá akce, tak ta se koná tady v Ústí nad Labem na severní terase až do 4 odpoledne a tady barvám rozhodně neutečete. Barvám neutečeš, to je celorepubliková akce, která se, jak už jsem řekla, dneska koná u nás v Ústí na severní terase a Hit Radio Nord Music je hrdým hlavním partnerem, takže kromě barevného běhu tam narazíte na náš tým Hit Radio Nord Music, můžete si pokecat, zasoutěžit, no prostě nutit se rozhodně nebudete. No a jak to aktuálně vypadá v areálu Benedikt v Mostě a na severní terase v Ústí a vypadat bude, pokud tam ještě nejste, můžete se mrknout a začít sledovat na našem ryze novém Instagramu Hitradio _ Nord Music. Tak se nás přidejte do přátel, ať nás můžete sledovat a ať už o nic nepřijdete. Yeah, yeah. A my se teď trošičku uklidníme, zvolníme na Hitradio Nord Music a pustíme si tuhle skvělou pohodovku. Duet Krištofu a Simi Martausový, Hvězdáři.

0: Kamarád na Hitradio Nord Music by chtěl, abychom byli jeho Be Mind, a my, kamarádi, my bychom raději chtěli zpátky opravení silnice a bezpečný klid na nich. A to nejen tady u nás na severu. Ale to ne, to bychom asi chtěli moc, protože naopak už v pondělí 8. června se začne opravovat a modernizovat zhruba 30 kilometrů dlouhý úsek dálnice D8 Praha Ústí nad Labem. Práce budou probíhat mezi Novou Vsí a Lovosicemi a tohle peklo bude trvat, když všechno dobře dopadne, 3 měsíce. No a aby toho nebylo málo, od 22. června do 1. října bude silnice mezi vesnicemi Radíčeves a Milčeves na Žatecku přes 3 měsíce neprůjezdná, a to z důvodu, že tam bude probíhat rekonstrukce mostku přes Radíčeveskou strouhu. Tak a do třetice taky něco pozitivního. A tím je radši ta hudba, ta naše hudba, a to bez pochyby je pravda. A u nás na Hitrádu Nord Music to platí minimálně dvojnásob, tak zůstaňte s námi, ať už jste právě za volantem, nebo za volantem, ať to frčí.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Poslední hudební slovo ve 13. hodině měl J.C. Stewart s peckou I Need You to Hate Me. Za minutu máme 2 hodiny, jako první přichází na řadu doprava a dáme si taky čerstvý zprávy, kde se mimo jiný dozvíme, jestli v pondělí na Medarda zaprší nebo ne. A teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na trase z Teplic na Ústí nad Labem před nájezdem na dálnici D8 je silnice uzavřena pro nákladní vozidla na 12 tun v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky. A to až do 31.10.2026. To je vše a pokud jste za volantem, tak já vám přeju příjemnou sobotní jízdu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
8: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Medard bude letos nejspíš bez deště. Po proměnlivém týdnu zavládlo o víkendu v Česku slunečné počasí. Pršet má jen na malém území republiky v noci na neděli. Teplé a slunečné počasí přetrvá i na pondělního Medarda, který by tak měl být tentokrát bez deště. Slavnostní mší na výstavišti v Brně dneska vrcholí blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Ti při ní budou prohlášeni za blahoslavené. Na místě se sešly tisíce lidí. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech. Nejvyšší čeští ústavní činitelé se na nadcházející fotbalový šampionát ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě nechystají. Zápasy prý nejčastěji budou sledovat v televizi. Vyplývá to z aktuální ankety. Mistrovství světa začíná ve čtvrtek. Česká reprezentace se na něm představí po 20 letech. Soutěž ve dvouhře na Challengeru v Prostějově 3. rokem po sobě vyvrcholí bez české účasti. Poslední domácí tenista v pavouku Hynek Bartoň dnes podlehl v semifinále 3-6, 2-6 Slovákovi Alexi Molčanovi.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bikepark, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
0: Dneska v sobotu máme jasnou až polojasnou oblohu. V průběhu dne může postupně přibývat oblačnost. Odpoledne se mohou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. No a v noci je sobota, tak jestli se budete někde toulat a vracet domů z párty, tak teploty budou taky fajn, 14 až 11 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Další nabombená hodina před námi. Káťa Sekalová stále s vámi a teď taky tahle silná trojka.

Alan Walker, Tomin Harket a Aura a jejich Dark Side, tak minimálně tolik z vás, ne, mnohem a ještě mnohem víc bychom vás chtěli opět a zase vidět a moc bychom si to přáli na našem novém Instagramu hitradio_nordmusic. Ano, prostě, stala se taková nemilá věc a my jsme přišli o náš starý dobrý Instagram Hitradio Nord Music, kde vás bylo desítky tisíc sledujících. No a teď vás prosíme a chceme vás opět zpět. Před chvílí jsem o tom mluvila a tady na Hitradio Nord Music Féteru a hned nám o pár čísel se zvedl počet sledujících, tak já doufám, že až domluvím teď, takže se vás tam opět pár přidá. Máme tam soutěže o hodnotné ceny, záznamy, videa, zajímavosti, nejen s našimi moderátory, ale i hosty. No a když se vás tam opravdu v hojném počtu bude hlásit pořád a pravidelně a sledovat nás hodně a hodně, tak třeba překecáme Lucku Schläger a ta vám ukáže svoje.

0: Ale farbem Baby Goodbye, jo, i naše hit Radio Nord Music hraje všema možnýma pozitivníma barvama. No a aby ne, když je víkend, sobota, krásný počasí, to si přeci úplně říká o takovou tu sobotní odpolední pohodičku. No a ať už jste kdekoliv, je skvělý, že nás máte u sebe, prostě sebou. My jsme rádi, že vás máme, vy jste rádi, že nás máte, to doufám. A jsme na tom stejně společně.
1: Tý město září, píseň zpívá douší. Jaký nosí jméno, nikdo z nás už netuší.
0: A jsme na tom stejně společně jako jeleni, kteří jsou všude i zdejší. I na našem hit Radio Nord Music.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na hit Radio?
3: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
4: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutiní z Plzně.
0: Ahoj, Tome.
4: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
3: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
4: Tak to je dobrý.
0: Tak Tome.
4: Chtěl by to tam bylo.
3: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
0: Jak moc by si spřál tu dovču?
4: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
3: Na sedačce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
0: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
3: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
4: No počkej, to fakt není sranda, jo?
0: Není to sranda, je to tvoje!
4: Tak to je skutečný. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady. Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
12: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Opět krásné odpoledne z éteru Hit Rádia Nord Music. Krásná Lean Rhymes Can't Find the Moonlight, starší, ale pořád skvělá vypalovačka. No a já jsem se dneska od dopoledne, co jsem tady ve studiu Hit Rádia Nord Music v Ústí, divila, proč venku pořád a docela často houkaly auta. A už to vím. Dneska je totiž 6. června roku 2026. Takže dneska jedeme na vlně magického data 6606. Tak jsem hledala, jestli to má nějaký význam, a samozřejmě v dnešní době všechno má nějaký význam, a podle numerologů je toto den absolutní harmonie, lásky a klidu. Takže svatební síně asi od Ústí po Chomutov dneska praskají ve švech a všichni chtějí mít tohle krásný datum na prstínku. No, já jenom doufám, že všichni víme, do čeho jdeme, protože ty tři šestky za sebou taky můžou znamenat malinko něco jiného. Jo, jako pořád je to 666. No, nevím, ale tak třeba.

0: Máme 14.38, sobota, pohoda, tenhle hit Golden byl taky úžasný. No a na vědomí i svědomí ho měli tihle čtyři borci. Jsem si to musela napsat. Hunter X, EJ, Audrey Nuna a Ray Amy. No my jsme pořád na našich vlnách Hit Rádia Nord Music a ještě pořád nás čeká spousta informací a zajímavostí, no a hlavně, to hlavně, muziky, protože my pořád můžeme a chceme a proto nepřestáváme a jedeme dál.
1: Když nemůžeš, tak si dej víc, zakřič prostě z plných plic, že to dáš, to dáš, že to dáš.
0: A my to všichni společně dáme. Tomu věřím a to vím, protože vy jste naši borci. Hit Radio Nord Music stále s vámi, Káťa Sekalová taky.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
2: CZ.
9: Housebrand Café, per favore.
10: Sì, signora.
9: I v malém šálku lze dělat velké umění.
11: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: To jsou vejšky, to jsou fistule. Jo. A to všechno na Hitrádiu Nord Music. Mika a Grace Kelly, skvělej to výkon. 3 hodiny. A my jdeme na dopravu. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Jestli míříte na dálnici D8, dejte si pozor na 67,5 kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Tady je porouchaný auto na krajnici, tak bacha a nohu z plynu. Přeju šťastnou cestu za volantem.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Nehodu máme na trase Most Lovosice v Podsedicích.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio North Music.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 7. června budeme v Kadani v kulturním zařízení Orfeum. Happyplant.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
7: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kyberšmejdi podvody okrádají už nejenom jedince, ale i obce. Své o tom ví v Majetíně na Olomoucku. Radnice kvůli podvodům přišla asi o 4 miliony korun. Pachatelé se vydávali za policisty a bankéře. Část peněz se pak naštěstí díky zákroku policie podařilo zachránit. Předseda sněmovny Tomio Okamura a ex-prezident Václav Klaus se na konci června v Německu zúčastní konference pořádané stranou Alternativa pro Německo. Před tou přitom varovali jak německé, tak české bezpečnostní služby. Kyjev opět udeřil na ropné sklady a další cíle v Rusku. Drony zasáhly i město Kronštadt u Petrohradu. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského stroje udeřily na tamní základnu. V Petrohradu se mohl stát terčem útoku výzkumný ústav, který se zabývá vývojem podvodních zbraní. Čeští fanoušci cestu na fotbalový šampionát v Severní Americe podnikají ve větších skupinách, než je obvyklé. Místo jednotných letů si někteří sestavili složitější plány cest mezi dějišti zápasů. Podle Daniely Chovancové z portálu Kiwi.com je počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City v období mistrovství 5x vyšší, než ve stejném období loni.
8: Fanoušci letenky kupují promyšleně se střední dobou plánování zhruba měsíc před odletem. Pobyty jsou navíc krátké a směřují téměř výhradně na zápasový týden. Střední délka cesty se pohybuje od 2 do 5 dnů.
7: Podle prodejců jde o jeden z nejsilnějších cestovatelských impulzů spojených se sportovní akcí za poslední roky.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
0: Ústí 19, Teplice 20, Most 22 a Louny dokonce 23 stupňů Celsia. Tolik ukazuje venkovní teplota právě teď. No prostě máme krásně všude. A nejnižší noční teploty, tak ty budou 14 až 11 stupňů Celsia.
1: Hit Radio North Music.
0: Pink, What About Us, tak tu si nalejeme do uší teď. A vy užívejte sobotní parádní den.

až pohádkově znějící tenhle hit na Hit Radio Not Music. Chad Kroeger, Josie Scott, Hero. No a čekat se může na cokoliv nebo na kohokoliv, že jo? To se tady asi shodnem. Můžeme čekat na lásku, na peníze, až zahřmí, až naprší a uschne, na zázrak. No a to by se mohlo zdát skoro jako ta poslední možnost, ale to ne. Já jsem třeba například tuhle čekala na naší chatě u Labe na fekální vůz. Ano, lidově na hovnocuc. No a čekala bych tam možná doteď, kdyby mi ten pán s hovnocucem nezavolal, že je hotovo, vycucnuto. Aha, jako a kde? To je mi tedy záhada. Takže zítra proběhne druhý pokus o vycucnutí našeho septiku a jestli se ptáte, čí septik ten pán odfekálnil, tak to vám nepovím, protože pořád nikdo nevíme, kde vlastně byl. A nabízí se mi tedy takový dotaz na vás, přátelé. Nevyprázdnil vám někdo neplánovaně septik? A mohla bych ho vidět?

0: Tina a Rytmus na Hit Radio Nord Music. A teď se bude papat. A někdo z vás bude papkat zadarmo. Ano, ano, už od minulého týdne tu máme soutěž. Soutěž o voucher v hodnotě 2000 korun do Bystra, do Michael's Bystra. No a jak na to, tak já vás ještě chvilku budu napínat, to si řekneme už za chvíli. Nejdřív se dáme ještě trošičku hudby, Miley Cyrus tady s námi na Hit Radio Nord Music bude. No a pak už si řekneme něco víc o pořádném nášupu jídla zadarmo od nás pro vás. Tak zůstaňte s námi na našich vlnách. Hit Radio.
1: Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schlegr a Danem Rakackým to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Celý červen tě zve na oběd Hit Radio Nord Music.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

na Hit Radio Nord Music. My jsme zpomalili Chasing Cars, Snow Patrol. No a tak trošku nám možná i vyhládlo. A jak už jsem teda slíbila v předchozím vstupu, jdeme na to. Už od pondělí můžete soutěžit opět o tajný oběd od Michael's Bistro v hodnotě 2000 korun. Princip je jednoduchý, v dopolední show LSD s Luckou a Danem, ale taky i na našem novém Instagramu Hit Radio podtržítko Nord Music dostanete nápovědu, nápovědy a indicie na jídlo na pokrm, který moc dobře znáte a vy ho musíte uhodnout. Minulý týden jsme dávali tipy na ryze české jídlo, jeden z vás nakonec uhodl, že se jednalo o svíčkovou a vyhrál jídlo na hodnotě 2000 korun, tak to je na sakra dost dlouho, si myslím, od Michael's Bistro, a že ty má jako opravdu vynikající mňamky. Jestli neznáte, jako doporučuju, zkuste to, fakt to mají výborný. Jsou v Teplicích, v Ústí a v Mostě a za mě taky opravdu doporučuju. No a jinak už v úterý soutěžíme, jak už jsem říkala, o papkání za 2000 korun v éteru Hit Radio Nord Music v LSD s Ludkou a Danem a taky nově na našem Instagramu, novém Instagramu Hit Radio Nord Music. Tak držím palce.

0: Sbírka zvadlejch růží od 1200 právě dohrála na Hitrádiu Nord Music. No to je skladba, kterou umí textově určitě celá naše země i po více než 30 letech od vydání. No a my ale tady tu nostalgii teď vystřídáme zase opět tou nejlepší současnou muzikou. Už za moment to v éteru Hitrádia Nord Music rozbalí Mark Ambor a hned po něm dorazí další nálož superhitů. Tak buďte tady, je fajn pro vás hrát a dělat vám radost. Užívejte sobotu, ať už jste kdekoliv.
1: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 7. června budeme v Kadani v kulturním zařízení Orfeum. Happyplant.cz.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
3: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
2: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Sien Ducro na Hitrádu Nord Music a romantická dávka byla právě doplněna. Tenhle hit se jmenoval I'll Be Waiting. Za minutu 4 hodiny, tak jdeme jako první na dopravu. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na nehodu na výjezdu z mostu směrem na Chomutov. Tady bourali dvě osobní auta. Projedete s omezením. Šťastnou cestu!
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Medard bude letos nejspíš bez deště. Po proměnlivém týdnu zavládlo s víkendem v Česku slunečné počasí. Pršet má jen na malém území republiky v noci na neděli. Teplé a slunečné počasí přetrvá i na pondělního Medarda, který by tak měl být tentokrát bez deště. Mezi Čechy roste zájem o cestování po Evropě vlakem. Přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států nebo do Dánska, Belgie, Nizozemska nebo Chorvatska. Informuje o tom Česká televize. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda České republiky. Novinářům to dnes zopakoval ministr obrany Jaromír Zuna. Dodal, že rozhodnutí vlády bude respektovat. Motocyklista Filip Saláč byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2, stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému jezdci jen o 24 tisícin sekundy.
2: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
3: Sobotní den je dneska, co se počasí týká, jako malovaný. Teploty se pohybují kolem příjemných 22 stupňů Celsia a příjemně bude i v noci, kdy nejnižší teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. Zítra v neděli očekáváme polojasnou oblohu, na severu a na horách se můžou vyskytnout lokální bouřky a nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia. To je značka ideál.
0: Hit Radio Nord Music.
3: Tak oficiality máme za sebou a teď už se pojďme opět bavit. Chainsmokers a Coldplay.

Tak jsme se s tímhle hitem lehce vrátili do minulosti, do hudební minulosti. Na Hit Rádiu Nord Music přesně v 16 hodin a 10 minut. Tohle byl Dario G. Sunshine. Hele, taky občas doma najdete věci, o kterých netušíte, kde se vzaly. Tak vězte, že na Litoměřicku v kostele v Žitenicích to teď posunuli na úplně jiný level. Oni tam šli do věže a našli půltunovej 500 let starý zvon. Nikdo absolutně netuší, jak se tam dostal, ale prej to mohlo být někdy v 80. letech. Já to vidím takhle. Někdo prostě šel tenkrát v těch osmdesátkách kolem toho kostela, v kapse měl schovaný půltunový zvon, který ho už tížil, no tak ho do toho kostela schoval, do toho kostela v Žitenicích. Ha, ha, ha. Každopádně, ten zvon je prasklej a místní teď pořádají sbírku, aby ho v Rakousku v Innsbrucku nechali opravit a zavařit. Prej to má stmelit rozhádaný sousedy. No, tak uvidíme. My tady na Nord Musicu naštěstí nikoho stmelovat nemusíme. My se stmelujeme tou nejlepší muzikou, kterou vám rádi hrajeme. Tak třeba teď? Teď si naservírujeme dávku roku. Jsou tady skvělý Linkin Park, Up from the Bottom. Tak volujeme doprava.

0: a jedeme bokama levá, pravá. To by šlo společně se Shawnem Mendesem, Treat You Better na Hit Radio Not Music. A teď si představte, jak to letí, jak to šíleně letí. Seriál Sex ve městě dneska, přesně dneska slaví 28 let od premiéry prvního dílu. Tahle show si kdysi jako první všimla, že na světě existují singles, neboli svobodní lidé, ženy konkrétně, a notně promlouvala do světa mody a ženskýho lifestylu. No a přitom to bylo celý o triviálním tématu, ve kterém si jenom hlavní hrdinka Kerry nemůže najít chlapa celých 6 sezon a o tom právě celých těch 6 sezon s holkama drbe. Pokud vím, hledá ho s kamarádkama Mirandou, Charlotte a Samantou dodnes. Mimochodem, herečka hlavní role Sarah Jessica Parker si ve smlouvě vymínila, že se při natáčení nebude muset nikdy zcela svíknout do naha. A opravdu to po všechny série dodržela. Takže i sex nejenom ve městě se dá vlastně dělat i jako oblečenej. Tak to vidíte. No a ještě takhle dlouho a takhle úspěšně.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutiní z Plzně.
4: Ahoj, Tome. Tak
3: jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
2: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
4: Tak Tome.
3: Tak aby to tam bylo.
2: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
4: Jak moc bys si přál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Na sračce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
4: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
3: To je jako fakt.
2: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
3: No počkej, to fakt není sranda, jo?
4: Není to sranda, je to tvoje.
3: Tak to je neskutečný. Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
1: Navštivte mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
1: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
7: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
1: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
7: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.
1: Hit Radio North Music.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
9: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

na Hitrádu Nord Music. End of Beginning, tak se jmenuje tenhle skvělý hit, neboli konec začátku. A já doufám, že to naopak není začátek konce. Anet, já se vás zeptám, jak jste na tom s pamětí? A proč se ptám? No, protože co se mně včera stalo? Přišla jsem včera z práce domů, hezky pěšky do kopce, ať si pěkně máknu. Lucka Šlégrová nás pořád inspiruje na svém Instagramu, ať chodíme, ať taky chodíme. Takže jsem funěla, ale dala jsem to. Konečně jsem doma, nohy nahoru, kafe, pohodička, prostě jsem to zmákla. No a asi po hodině mě napadlo, že si do auta skočím pro nějaký věci. A najednou, jak když do mě uhodí blesk. Víme, že jo, že jsem

tříminutová lekce rychlotance na Hit Radio Not Music splněna. No tak to se hodí, že jo, sobotní večer se blíží, možná jdete na nějakou party, na nějakou akcičku, tak tam můžete ukázat, jak krásně umíte hejbat boky. Společně s Gustavem Limou a jeho skvělou baladou. A já jsem se vám v předchozím vstupu svěřila se svojí sklerózou, jak jsem se hecla a z práce šla pěkně do kopce pěšky domů, ale zapomněla na to, že ráno jsem do té práce jela autem a vy jste mě nenechali ve štychu. A taky jste mi na našem WhatsAppu 37 39 958 svěřili a zajímavý je, že jste mi psali samý baby. Hanka z Teplic mi napsala: já si vyběhla tuhle od kavárny od nádraží Kopeček na Benešák na parkoviště a tam čumím. Auto sice bylo na parkovišti, ale u té kavárny. OK, tak taky super, no ale tak aspoň si Háně trošku vyběhla asi ten dortík a tu kávičku, co? Takže nemáš výčetky svědomí. A ještě mi píše Vicky z Mostu: já jsem jednou vyběhla z práce na autobus, měla jsem fofr a asi po 300 metrů

0: metrech jsem si vzpomněla, že auto stojí na parkovišti u práce. Vicky, ale ten pocit, že vlastně nemusíš busem, ten byl taky dobrý, ne? Díky ženě, že v té skleróze nejsem sama, a co jsem to teď vlastně ještě chtěla? Jo, že vám pustím další hit? A jo. Ed Sheeran, Castle of the Hill na Hit Rádiu Nord Music. Už za chvilinku.
1: Hit Rádio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Skvělá taneční pecka na Hit Radio Not Music, Kato a John. Turn the lights off. A teď je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Lounsku v Očichově, tady bouralo osobní auto s autobusem. Projedete tady s omezením.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit, stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
10: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kyberšmejdi podvody okrádají už nejenom jedince, ale i obce. Své o tom ví v Majetíně na Olomoucku. Radnice kvůli podvodům přišla asi o 4 miliony korun. Pachatelé se vydávali za policisty a bankéře. Část peněz se naštěstí díky zákroku policie podařilo zachránit. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 nových vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Aktuálně má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce příslušníků záloh. Podle ministra Zuny se armáda přizpůsobuje tempu náborů.
11: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují, aby splnili kvalifikační požadavky.
10: I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Kyjev opět udeřil na ropné sklady a další cíle v Rusku. Drony zasáhly i město Kronštát u Petrohradu. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského stroje udeřily na tamní základnu. V Petrohradu se mohl stát terčem útoku výzkumný ústav, který se zabývá vývojem podvodních zbraní. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru doma v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie, Australanku Jessica Foxovou, která po loňské operaci ledviny zkompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku zlatý double.
12: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
0: Venku v Ústeckém kraji máme příjemných 23 stupňů Celsia, obloha je polojasná, no a v noci, pokud se budete někde toulat, tak teploty budou nejnižší 14 až 11 stupňů. Zítra v neděli bude taky fajn a letně polojasná obloha, na severu a na horách se můžou vyskytnout lokální bouřky a nejvyšší nedělní teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
8: Hit Radio Nord Music.
0: Tak i zítra nás čeká krásný letní den, ale nebudeme předbíhat, pořád je tu sobota a teď i Miles Smith.

Za 5 minut 5:45 na Hit Radio Nord Music nás teď potěšili Fort Minor a jejich pohodový hit Where Do You Go? Mami, já potřebuju čůrat, já už to nevydržím. Tak já si myslím, že rodiče tohle asi slýcháváte často a často to asi i nedopadne šťastně. No a ruku na srdce, stává se to i nám dospělým. Prostě si tenhle nešvar bereme sebou, bohužel i do dospělosti. Takže si to představte, no, možná třeba jako teď jako já si to ani představovat moc nemusíte, že máte potřebu jako hrom, utíkáte domů, ve výtahu už nevíte, jak se skroutit, abyste to vydrželi do bezpečí domácí toalety, no prostě peklo. No a v Japonsku, jasně, kde jinde, se rozhodli tyhle situace jednou provždy vyřešit. Budou mít záchody ve výtazích. To je super nápad, ne? I když já teda znám český paneláky, kde výtahy používají jako záchod někteří lidi už roky.

0: Opět jsme tu naší hudební zahraniční tvorbu osvěžili českým hitem a českou skvělou kapelou Činasky na Hitrádiu Nord Music a Selhání. A já nevím, jak velcí fanoušci z této skupiny jste, ale za mě musím říct, že kdykoliv Činasky slyším nebo vidím, tak cítím všechno možné, jenom ne Selhání. Naštěstí. No tak třeba to máte stejně jako já, a jestli ne, tak chytejte. Třeba se do té vaší noty trefím teď touhle peckou. Robin Schulz a Kido, All We Got. Díky, že jste s námi.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
0: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
0: Hit Radio North Music.
8: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, na Hitradu Nord Music dospíval svůj Ordinary neboli obyčejný hit a já tady mám takovej asi v celku neobyčejný inzerát. Sekáče a různý bazary a marketplacey to teď hodně opět frčí. Lidi prodávají, nakupujou a prodávají a nakupuje a hlavně i prodává třeba i Helena Vondráčková. Ano, slyšíte správně, naše známá česká zpěvačka Helena Vondráčková teď sdílela na svém profilu inzerát, že prodá svoje letadlo. Stroj má nalejtáno skoro 3400 hodin a má dokonce pro sichr i zabudovaný padák. Ideální třeba na nákupy do Drážďan, když spěcháte. Hele, cenu sice neuvádí, ale asi za odvoz to nebude. Tak pokud na účtě, stejně jako my, ty miliony nemáte, nevěžte hlavu. Hele, ten nejlepší hudební luxus máte u nás úplně zadarmo a ty další superhity startují na Nord Musicu právě teď. Tak třeba Luis Fonsi a Demi Lovato, Echa Mela Culpa. Tak do tance.
1: Hey Fonsi.

0: Black Bear a jeho pecka At My Worst na hitrádu North Music. Věděli jste, že tenhle hit původně vůbec neměl vyjít, ale Black Bear dal ukázku na TikTok a fanoušci ho doslova donutili song okamžitě vydat. A já se teď taky vydám. A vydám se vstříc mému domovu. Ano, je to tak. Uteklo to jako blázen opět. Máme 17 hodin 40 minut. No a pro dnešek moje cesta v hitrádu North Music končí. S vámi se pro dnešek loučí Káťa Sekalová. Díky za váš čas a poslech. No a na značkách tady našeho severočeského hitrádia North Music zase brzy naslyšenou. Pa, pa, pa, mějte se krásně.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
1: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Say low. Já tu sám, no jim.

0: Zlepši si náladu.
1: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. 5 dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz www.golfterasy.cz.
2: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Sharon. Hi, this is Madonna.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se prý zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda. Novinářům to dnes zopakoval ministr obrany Jaromír Zuna. Dodal, že rozhodnutí vlády bude respektovat. Mezi Čechy roste zájem o cestování po Evropě vlakem. Přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států nebo do Dánska, Belgie, Nizozemska nebo Chorvatska. Informuje o tom Česká televize. Soutěž ve dvouhře na Challengeru v Prostějově třetím rokem po sobě vyvrcholí bez české účasti. Poslední domácí tenista v pavouku Hynek Bartoň dnes podlehl v semifinále 3-6, 2-6 Slovákovi Alexi Molčanovi. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji polojasno nebo oblačno. Na severovýchodě se můžou ojedinělé objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a k večeru ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 24 stupňů. Na jižní Moravě naměříme i 28.
5: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků. Sport areál Klíny.
0: Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.

0: můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
1: Pod větruší v centru Ústí nad Labem, je to tam úplně ucpaný.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Nord Music.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
0: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.

0: Yamaha Experience. Někdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tak co na to říkáš, Baru?
1: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
0: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Radio.
6: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

Hit Radio Nerd Music.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

Hit Radio Nerd Music.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.